0: pro člověka, co by mohl udělat, když mu není dobře.
1: No nezostat si s tím sám, to je prvá rada, protože když se tím člověk trápí sám, tak nemá taky ten něco, čeho se vychytí.

dělal v psychiatrických léčebnách, dneska už je zase zpátky jenom v Bohnicích, v pražské psychiatrické nemocnici, jak se tomu dneska už říká. Tehdy to býval ještě v Dobřanech u Plzně a na

0: Brna. A tam to jako zkoumají.
1: Jsou
0: a
1: na to nejlepší.
0: Tak já jsem zase na tom slyšel nějakou jinou teorii o tom Brně.
1: Bacha, já jsem z Brna.
0: Ale každopádně velmi mě to jako překvapilo.

dobře a když tady rozlíníte kolem, tak prostě myslím, že všechno funguje. A já jsem se vzal tričko z Kodaně, z Christianie před 36 lety, když jsem v roce 90 studoval v Dánsku, tak prostě mě

0: A dvě
1: 16
0: holčičky, teda už
1: a dvě
0: velký
1: holčičky.
0: dámy, starší.
1: A to máme společný, že jo? To máme 4 holky. A to je krásný, ne?
0: Je to úžasné.
1: Já to vždycky, když ještě holky byly menší a někam jsme přijeli a teď to jako vylezlo z toho

Nicméně, tak samozřejmě ty akce jako máme rádi, jinak bychom to jako dělat nemohli, ale tak je to samozřejmě hlavně práce, ale na druhou stranu jako zase už máme ten

K Yodže znovu proplouváme klidnými vodami laguny. Všude kolem nás se objevují dlouhé řady kůlů, sítí a plovoucích konstrukcí. Jsou to místní farmy, na kterých se chovají mušle a ústřice. Na první pohled

Hledejte ty věci, s kterými vy se dokážete stotožnit, kde vy dokážete něco dát, co vám je blízkýho. A to bylo něco, co jsem si ne až tolik vzal do té scenaristiky, protože jsem spíš vystudovaný než praktikující scenarista, ale hodně jsem si to vzal do té písně.

0: Muchare! Sakra, zase chrápeš!
1: Co tu pohledáváš?
2: Nechci, aby ten člověk zemřel.

0: premiéra s Vlasou Redlem, že budete na jednom pódium. Máte s ním nějaký speciální zážitek, když jsme u toho?
1: Ano, mám, jejda, to je 20 rokov teda späť a boli sme spolu, sme raz tak sedeli veľmi dlho do noci, niekde proste v nejakom podniku a Vlasa, boli sme vonku a svietil krásny mesiac.

0: A on nemůže odmítnout. A když ho porazíš, tak se staneš náčelníkem.
1: Tak a teď tu o červený karkulce.
0: Zraždí